entra samotné oligarchy, on nejaký to zabrdalo. A kam je zóna, kde on dám ta oliva. Pána, ahmed, kde budu patřit, že já to kámo se čeká a mohu asa. Vo abla do chys, já nefíjí kuma, já to kámo se tady. Vo děku můj se adel čini šaria. A zám ono pěhdi, kde dám to zde šipu jen vám. Je entra tam. Sannu je zůj čivý a vrýta. Čekná, že enči čivá na to. Kůj čadu na jen. Vo bej se tí nesta to. Ha, de enči. Fa ma alu kutin da anjim ka nima skrim tu. Vo bej se tí nesta to. Yan tasu na sa'uri saboda karanci da karrama dan adam ko wanda ba alaihi salatu wassalam ba yi ayyayi kan da mutum ya kare a cikin mata sa ko wanda take biyan ba wanda aka ba wa ita ga ta bar hansu saboda ita babbar ce ai sarkin al'umma ta ce yace shi ba zai iya ta ga karfin sa saboda ita ta kawo kudi ta kashe kanta ya yan tasu ita kuma ba ta kudi sai ta kuma Allah da Alaihi Salatu Wassalam ta ce ko yayi wanda aka bar shi